0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Because you know I just found out

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: těšíme se na vás.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

0: Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
3: Se Zuzanou Maxa.
0: Single Story.
4: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
5: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
6: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
7: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
6: Nalaď si Fonotouch.
7: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
6: Fonotouch.
7: No tak to roztouč.
6: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
8: Color Music Radio.
0: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.

Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio. Posloucháš Color?
0: Posloucháš Color.
1: Perfektná muzika.
2: Hudba všech barev.
0: Color Music Radio. Color Music Radio.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

嗯嗯嗯。

Mass Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16.

0: těšíme se na vás.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
2: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
3: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

Ba-di-ba-di-ba. Posloucháte Kolor, první podzimní menu. Příjemný poslech vám všem. Doufám, že máte volume doprava.

Tak, přesně tak, je to tak. Diba. Trošku bosanovi na úvod. To byl Astro Gilberto. A tohle to už je naprosto geniální kytarista, který se zjevil v Lucerna Music Baru před pár lety. Jmenuje se Jesse Cook. Když jsem viděl jeho solový koncert, tak mi doslova spadla čelist.

Anyway. Od mikrofonu zdraví Lukáš Kolíbal. Už mám zase plný fokus, bělou pozornost. I dneska budeme soutěžit o nějakou moudrou knihu z nakladatelství Dharma Gaya. Právě o bdělosti.

0: To byl Santana s hostující Macy Gray u mikrofonu.
1: One day, I'm gonna understand.
0: A teď ještě jednou intro se Santanou, tentokrát na albu Miss Lauryn Hill.
1: Zaya.
0: Tenhle song napsala pro svého zrovna narozeného prvního syna, který se jmenuje Zion. A který dnes už je velký a taky dělá muziku, tak po Lauryn si dáme i něco od něho. Posluchat Color Music Radio, polední menu, příjemný poslech.

Zion Marley, syn Miss Lauryn Hill a Rohana Marleyho, který se narodil někdy kolem roku 98, právě když vydávala to svoje slavný album The Miseducation of Lauryn Hill, který mimochodem z části vzniklo na Jamajce ve studiu, který zakládal Bob Marley, Tough Gong v Kingstonu a samozřejmě taky i ve Spojených státech. Lauryn Hill za tuhle desku tehdy získala spousty Grammy a stalo se jim vlastně největším debutovým albumem, na který žel už nenavázala a nicméně to, co nahrála tehdy, je prostě naprosto nadčasová záležitost. Měli jste možnost ochutnat i v rámci Alba týdne, ale věřím toho, že tuhle desku snad máte i doma. Nevím, jestli pohybujete se ještě na nějakých hmotných formátech nebo jedete jenom digitál. Já tady už ty CDčka a vinily nemám skoro kam dávat, ale stále sbírám, protože si rád čtu i v těch bukletech a přijde mi to, že taková přidaná hodnota, než to jenom jako digitálně psum, streamnout a zase rychle pryč. Tak otec Fura tady sedí se mnou na židli. A tady strejda od Ziona, Kim Money a jeho slavný song ve spolupráci s Protojam jménem Rasta Love. Říkal jsem si, to by se vám mohlo takhle připoledně líbit.

Tak, pěkný kousek, he? Blessings. Tak. Že polední menu je první podzimní. Nowadays it's all about appearance. There's so much fear, so much interference. Věnován všem rodičům další song. Kterým hostuje Homeboy Sandman. Avoid in the dark.

Tak, drazí rodiče, v minulém polední menu jsem otevřel soutěž o knížku Učit se žít s dětmi, kterou mám zrovna rozečtenou a jsem z ní nadšený, jakožto otec šestileté dcery v první třídě. A jeden z vás může tu knížku vyhrát, když mi odpoví na jednoduchou otázku, jak se jmenuje edice, v rámci který nakladatelství Dharma Gaya tohle tu knížku vydalo a vydalo tam spousty dalších skvělých knih o rodičovství, vědomým rodičovství, namátkou třeba Koncept Continua, nebo Děti za to stojí, nebo i třeba takový transformační věci jako co dělá s chlapců může a tak dál, tak kdyby vás to zaujalo, tak dharmagaya.cz. A kdo byste chtěli soutěžit o knížku Učíme se žít s dětmi, tak mi napište, v jaký edici vyšla, na lukas@radiosolor.cz. A máme tady další rap. Tohle je týpek, který na mě vyskakuje pravidelně na IG a má neuvěřitelné texty o dění ve světě. Jeho práce s rýmama, jeho práce s významama je fakt top masta. Tak říká si Lock Smith a tohle to je z jeho alba The Lock Sessions V3. Song se jmenuje Planned Parenthood a dejte si to pěkně od začátku.

0: Yeah, this happens to be the one them car, Mr. Shawnee T. And right now I'm bigging up the Reggae Express radio show. You don't know. Hello. You don't know.
1: 90.7, aspoň pokud posloucháte v Praze. Ale zároveň taky můžete poslouchat přes FM v Brně, v Plzni, Znojmu, Olomouci, pardon, Opavě. V Olomouci třeba taky brzy uvidíme. Myslím, že tam je nový hlava a chystá se Ústí nad Labem a Tábor. Samozřejmě zdravíme i na západu Karlových Varů, Český Budějovice, Český Krumlov a nebo nahoru do Liberce. Skvělý, že jste s námi. Takže před chvilkou to byl Locksmith a ještě předtím Malia s Homeboy Sandmanem a ještě předtím Cedric Perry a Kezia. No a tohle to už je z nový desky Children of Zeus. Songmanem Water and Vibes. Yo, pH level 9, yeah, cause we sipping and we vibe. A k tomu jedna zajímavá, včera na mě vyskočil takový video nějakých obrovských vodopádů a u toho bylo, co když voda je jedna z nejstarších forem inteligence na Zemi a my jsme jenom zapomněli schopnost jí rozumět jejímu hlasu. Mně to smysl dává. Možná i vám, někomu, třeba.

Hathaway z Jo Alba z roku 2008, kdy jste poslouchali ten text, tehdy to bylo aktuální, co zpívala, ono to je sakra aktuální dneska. Ne, a tak pokud vás cokoliv stresuje, tak se na chvilku zastavte, dýchejte a uvidíte, může se stát zázrak, když na to nebudeme okamžitě reagovat zpátky. Zkuste to. Já vám pustím ještě něco klidnějšího, ne? Ať se do toho můžete ponořit. Tohle je Monrovia, takový zajímavý písničkář, který to dotáhnul nedávno až do Tiny Desk.

Kdo neznáte Tiny Desk, tak vřele doporučuju. To je knihkupectví, tuším, že ve Washingtonu, který dělá velmi zajímavý koncerty a nejenom, že tam objevuje různý, že tam můžete objevit spousty různých zajímavých interpretů z celého světa, který si dají koncert prostě v knihovně pro pár lidí, ale zároveň z toho krásný záznam. Ale oni sem zvou hvězdy toho úplně největšího formátu, co si dokážete představit. Takhle v hypeu je Tiny Desk koncert, tak vřele doporučuju. A Monrovi a právě byl jedním z čerstvých hostů, tak můžete si třeba dát něco od něho. Tohle bylo z alba Bloodline, by the way. Dnes v premiéře, kdo posloucháte ve středu, tak je 23. září a podzimní rovnodennost. Slunce vstoupilo do váh ve 2:05 letního času. To znamená, že začíná astronomický podzim. Slaví svátek Berta, Lina a Perchta. A pokud posloucháte ve čtvrtek, tak slaví Jaromíra a Mercedes a je den goril, tak vzpomínám na Jane. A taky, že v úterý byl den nosorožců, a tak jsou všechno tak úžasné bytosti, ne? Od kterých bychom se mohli toho tolik učit my lidi a i my roboti. Takže ještě jsem chtěl říct tomu lunárnímu kalendáři, který tady mám zrovna v ruce, že v sobotu večer bude úplněk, to znamená, že znova lunární energie sílí a uvidíme, jaký to bude o víkendu a jak budou lidi dělčit. A pak jsem vás taky chtěl pozvat na příští víkend, ten první říjnovej, kdy pořádám hned dva koncerty zahraniční. Trošku jsem se pustil mimo svý standardní žánry reggae a hip-hopu nebo soulu a black music a pořádám v Praze dva koncerty, který mě ale totiž velmi oslovili, když jsem se ty kapely pustil. Nejprve v sobotu 3. října vystoupí v Praze belgická parta AO, která má portugalsko-africkou zpěvačku, která zpívá portugalsky, a jejich muzika je chvílema akustická, chvílema elektronická, chvílema art pop, chvílema portugalský saudáče a zní to hodně zajímavě. Tak když jsem je uslyšel, tak jsem si říkal, tyjo, to by se mohlo tady spousty lidem líbit, tak vám je teďka pustím a vy můžete zažít jejich premiéru v sobotu 3. října v Praze v Davidský klubovně. Lístky jsou na GoAutu a doufám, že bude plno, protože to bude fakt nádherný koncert.

kapela AO premiérově v Praze už sobotu 3. října. Pozor, je tam limitovaná kapacita 90 lidí, takže pokud vás to zaujalo, tak neváhejte se svým lístkem na Go Outu. A AO mají takovou tu vlnku nad A, protože zpívají portugalsky. No, tak to bude první koncert a ten druhý koncert o den později v neděli bude v Kafe v lese a bude to ukrajinská parta, jazzová parta z Kyjeva, mladá parta, který, když jsem slyšel, jak hrajou. Ty krása, to chci slyšet naživo. Hraju většinou instrumentálně, i když občas vám tady hraju i single s Tamarou Kramar. A tohleto je z jejich EP Life at NAMU, který nahráli v... Národní galerii v Kyjevě, odkud pocházejí. Tak okoštujte poslední song dnešního poledního menu a pozvánka na 4. října v pražském Kafe v lese ve Vršovicích. To je dva koncerty během jednoho víkendu, který chystám na tenhle první říjnový víkend a jeden z vás může vyhrát vstup na oba dva ty koncerty. Když mi napíše na lukas@radiocolor.cz, jak se jim jmenuje ta série, kvůli kterou jsem kvůli těmhle dvou koncertům založil. Napovědá mimo škatulky. Od mikrofonu se loučí Lukáš Kolíbal. Já děkuju taky nakladatelství Darmagaya za podporu a taky MacParts.cz za péči o mý Macy. A těším se na vás s čerstvým poledním menu hned v pátek, pravý poledne. Tak se mějte blaze a užívejte těch krásných slunečných dnů, co jsou teďka.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: hranice mezi hudebními žánry chtěli překračovat. A už jeho soulový debut The Carnival z roku 1997 ukázal, jak přirozeně dokáže propojovat hip-hop, reggae, soul, karibský rytmy nebo tradiční haitskou muziku. A tenhle ten počin, který si za chviličku pustíme, The Eclectic, to posouvá ještě dál. Album vyšlo 22. srpna 2000. Na desce najdeme 19 songů a skutečnou sestavu obrovské množství velmi zajímavých hostů. Je tam Mary J. Blige, s kterou natočil tehdy velikánský hit 911. Je tam taky Whitney Houston, senegalský zpěvák Youssou N'Dour. Jsou tam Earth, Wind & Fire, nebo třeba rapper Pharoah Monch. A dokonce je americká country legenda Kenny Rogers. Ta deska je z mýho pohledu naprosto zásadní a věřím, že by vám taky mohla rozšířit obzory, ale taky věřím zároveň, že posluchači Koloru tuto desku často znají a třeba už ji dlouho neslyšeli a znova objeví tenhle ten velký poklad. Co bych dodal možná zajímavosti, třeba skladba Diallo, kterou natočil s Youssou N'Dourem, která připomíná příběh Amadou Diala, neozbrojeného mladíka z Guineje, kterýho v roce 99 v New Yorku zastřelili policajti. Aktuální téma, žel stále. Album tak ale vedle hravosti a humoru tím pádem nabízí samozřejmě i vážnější témata. Možná překvapivý by mohlo být Wish You Were Here, překvapivá předělávka klasiky od Pink Floyd, a nebo energický hit Perfect Gentleman, který se stal jednou z velkých hitů Wyclefových solových alb. Na produkci desky se zásadně podílel jeho dlouholetý spolupracovník a bratranec Jerry Wanda Duplessis. Společně vytvořili nahrávku, která je velmi pestrá, divoká a z mýho pohledu velmi nadčasová. Samozřejmě taky platinová a tak, ale dost bylo řečí, pojďte si to pustit naživo. The Eclectic právě teď, Wyclef Jean na Color Music Radio, album týdne, tak doporučuji volume pořádně doprava.
1: Columbia Records, Tommy Mottola's office, Lynn speaking, may I help you?
2: Yo, Lynn, if you don't have my money tomorrow, I will come shoot you in your face.
1: What's up, Wyclef?
2: Yo, what's going on? No. I could not disguise my voice. Yo, is Tommy available?
1: Yes, he is. Hold on, I'll get him.
2: All right, thanks.
3: Tommy, Wyclef on line one.
4: Hello?
2: Tommy Mottola, 2 years ago.
4: Hey, Wyclef, what's happening, baby?
2: How's it going, family?
4: I'm all right.
2: I'm in the studio. I just finished the new album, Eclectic. I'm ready to come play for you, man.
4: You're working it out over there? You got another Fuji record together?
2: Nah, Eclectic.
4: Whoa, wait.
2: Tell me,
4: Wait, what's this Eclectic stuff?
2: I've

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
3: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
4: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
5: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
6: Ja.
5: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
7: Ladies and gentlemen. Can I please have your attention?
8: Now, showtime. Are you ready?

0: dovládl světu, když hitparádám vyvodili Kool and the Gang.
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear. Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
1: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
2: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Smooth jazz, fusion, soul and funky music s Vláďou Drtinou v pořadu Sax Appeal.

ladíte kolor. Příjemný poslech je tady po týdnu Sex Appeal. Ať už posloucháte kdekoliv, v tuto chvíli vás zdraví Vláďa Drtina a i dnes se budeme věnovat převážně saxofonové muzice v oblasti soulu, funky music, R&B, smooth jazzu a

energický saxofon na Koloru. To je fenomenální Gerald Albright. V 80. letech začínala s kapelou Temptation, dále spolupracovala s Anitou Baker, Ray Parkland Juniorem, Olivia Newton-John a s Patrice Rushen a v neposlední řadě s Phil Collinsem a Whitney Houston. To je Mr. Gerald Albright ve skladbě Crazy. No a teď už dáme přednost skvělému vokálu, to je Mr. El Giro, nominovaný na několik ceny Grammy. Cold Duck a trošku Jazzy Mood on the Radio Color.

Ladíte kolor, příjemné odpoledne vám popřál mistr LeBron, Red Hawk a samozřejmě jedeme na vlnách smooth jazzu. Zdraví vás Vlaď Drtina a i dnes je tady spoustu muziky laděné do soulu, funky a latiny. Tentokrát máme prostor o trumpetě, to je mistr Rick Brown, další smooth jazzový veterán a s ním z jeho posledního alba Playing Around.

poslední a skvělý album saxofonisty, který se jmenuje Kirk Valium, Wallet All Right a Epic Cool na Radio Color v pořadu Sex Appeal. Teď už je tady před námi jedna slavná nahrávka, kterou kdysi počátkem 80. let složil Mr. Barry White.

You're the first, the last, my everything. Peter Grant, vynikající zpěvák z Velké Británie. Tak to bylo trošku takového swingového popu a teď už si dáme kapelu, která se jmenuje Spyro Gyra. Legendárně americké seskupení, které hraje už o počátkem 70. let. Z její první LP desky si nabídeme tuhletu skvělou latinu. Shaker Song a Spyro Gyra.

Paul the Ghetto, El Barrio a Mr. George Benson nám udělal pomyslnou tečku za dnešním sex appealem. Dámy a pánové, mějte se moc krásně a my se uslyšíme opět v tento čas příští týden, a to v neděli v 15 hodin, a nebo můžete ladit také ve čtvrtek, a to v 18 hodin, a v sobotu ve 13 se na vás budu těšit. Loučí se Vladi Trtina a máme září, tak proč si nedat na závěr 1. September. Dámy a pánové, mějte se sexy.

0: Now you know. Podporuje Repre Four Seasons.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotouch.
2: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
1: Fonotouch.
2: No tak to roztouč.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
5: Color Music Radio.

0: Color music.
1: The best music.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Rádiu.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
2: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
2: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
4: Barevná hodina Honzy Martina. Boom,

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

0: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, no a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
1: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu dalšího vydání francouzských vychytávek přeje František Vich. I dnes bude mít pořad tradiční skladbu 4x3 a tím prvním jménem bude Olivia Ruiz, úspěšná zpěvačka na pomezí rocku a vkusného popu. Hned po ní se zastavíme u čtveřice Tycho.

Rodina z matčiny strany pochází ze Španělska, odkud prchla jako mnoho jiných Španělů před Frankem. Olivia v mládí studovala tanec a divadlo, ale pak se rozhoduje pro muziku. Už jako teenagerka zpívá v prvních kapelách a v roce 2001 se rozhodne zkusit štěstí v prvním ročníku televizní pěvecké soutěži Star Academy. I když se od toho později distancovala, tak jí to v kariéře určitě pomohlo. První album z roku 2003 sice dopadlo obchodně velice solidně, ale opravdovým trhákem se stalo až o dva roky později druhé album s názvem La Femme Chocolat. Právě z něho tady mám první dnešní ukázku. Thérapie de groupe. I bez znalosti francouzštiny si troufnu přeložit jako skupinová terapie. Sama Olivia Ruiz je autorkou hudby i

Olivia Ruiz a písnička z jejího druhého alba z roku 2005, kterého se jinak prodalo 1 milion 200 tisíc kusů, byla to jednička v tamnější albové hitparádě a zpěvačce vyneslo mimo jiné i nominaci na řadu nejrůznějších cen. Podobně dobře si vedlo i třetí studiové album Miss Meteor. Tenhle opakovaný úspěch dokreslují mimo jiné i dvě prestižní ceny Le Victoire de la Musique. Na desce se výrazně podílel také její tehdejší přítel a zpěvák skupiny Dionysos Matias Maziu. A je to případ třeba téhle další písničky, kterou jsem vybral právě z této desky. Tady je Maziu autorem hudby a pod textem jsou pak podepsáni společně. Má název

Pit the Devil, takže bude v angličtině a Maziu je nejspíš autorem překladu. Ale abych nezapomněl, Olivia samozřejmě ctí i své kořeny a celkem často volí v textech také španělštinu.

Snad bych měl zmínit, že se Olivia Ruiz dostala časem i k několika hereckým rolím. Obecně už pár let patří do první francouzské ligy, i když v tempu trochu zvolnila, což asi souvisí i s tím, že se jí v roce 2015 narodila první dcera. Zatím poslední, asi šesté řadové album, vyšlo v roce 2016 pod názvem Ano Corzemo. Už před časem proběhly vášky o další albové novince, ale to se asi prozatím odkládá. No ale jinak se minulý rok připomněla aspoň ve dvou písničkách na albu Pop Repera Toana. Z onoho posledního alba Olivia Ruiz jsem vybral Mon Cor, Mon Amour.

Ve francouzských vychytávkách postoupíme k dalšímu jménu, které ale v porovnání s celebritou formátu Olivier Ruiz pojmem zcela neznámým. Je to čtveřice s názvem The Taikonauts. Vznikla v roce 2008 v Toulouse a tvoří François Biedermann, Jean-Michel Briot, Joël Salcredit a Martin Schepers. Jejich skladby jsou většinou ale ne vždy instrumentální, popřípadě s přidaným mluveným, obvykle anglickým textem. V zásadě jde o retro 60. let, hlavně s výrazným vlivem surf music. V roce 2010 jim vyšlo první album Surf Music from Outer Space a z něho je její první ukázka Panic in Pink City.

skupina z francouzského Toulouse The Taikonauts, odkazující svým názvem pochopitelně na čínské kosmonauty. Tohle byla ukázka z jejich prvního alba z roku 2010 a mám z něj ještě jednu. Incident in Santa Fe.

0: Anybody there?
1: Ne, že by se o téhle kapele nikde nepsalo, ale jmény hudebníků téměř všechna fakta končí a zbytek jsou spíš jen dojmy. Ale jinak platí, že druhé album kvarteta Taikonauts vyšlo v roce 2013 pod latinským názvem Mysteries Alienis Mundi a je na něm i skladbička UF Stomp. Čerstvé zprávy jsem nenašel, tak těžko říct, zda se kapela ještě probere.

0: Francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
3: Následující interpret bude malinký krok stranou, ale myslím, že to nebude nic nepříjemného. Zkrátka něco mezi reggae, hip-hopem a dubem. Tenhle pán se jmenuje Wilfried Hirard, je původem z Martiniku, ale působí v Paříži, a to pod jménem Strike D. Jeho diskografie je, jak už to v takových případech bývá, velmi nepřehledná. Nejstarší snímek jsem našel z roku 1995 a jde o reggae popěvek O Papa, kde se prezentuje ještě jako Striker D. Další nahrávky registruji až počínaje rokem 2002 a většinou jsou výsledkem spolupráce s podobně orientovanými hudebníky, známými asi spíš jen v oné specifické komunitě, která žije svojí hudbou a případně konzumací marihuany. Takových nahrávek je několik desítek. Čistě vlastní alba jsem mu napočítal jen 3. No a jako první ukázku tady mám skladbu Tila Chula, původně už z kompilace Erdu Dedu Rhythm z roku 2003, ale objevila se v roce 2008 i na jeho sbírce Hit to Hit.

Strajka D z roku 2008. Další skladbička, kterou mám od něj nachystánu s názvem Love Again, se objevila v roce 2013 pro změnu na kompilaci No Problem Rhythm. A myslím, že je v ní znát přece jen už jistý posun k jaksi popovějšímu reggae.

0: Vlastně i třetí kousek od Strike Kiddy bude ze stejné řady žánrových kompilací. Tahle vyšla v roce 2017 a jmenovala se Rock D plus Rhythm. Ta skladba se jmenuje Control de Mass, hromadná kontrola, a Strike Kiddy ji natočil společně s dalším Pařížanem, Italem Generalem.
1: Dutch are the producer.

čtvrtou čtvrtinu dnešních vychytávek jsem si vyhradil pro známou, mezi metalovými fandy nejspíš notoricky známou, skupinu Gojira. Mimo jiné i proto, že se letos připomněla novým a velmi dobrým albem. Snad nebude vadit, když zopáknu i nějaká základní data. Skupina vznikla v roce 1996 v jihozápadním cípu Francie v přímořském městečku Ondre, ležícím poblíž trochu většího Bayonne, v oblasti, kde jsou ale jinak spíš dobré podmínky na surfování. Jádrem kvarteta byli od počátku dva bráchové, kytarista a zpěvák George Diplontier a jeho brácha bubeník Mario. Ještě než se v 99. roce dostali k prvním oficiálním nahrávkám, měli i trochu jiné jméno – Godzilla. Pod ním si vydali i nějaká dema, pak ale z jakýchsi právních důvodů museli svůj název poopravit. Gojira byl, pokud se nepletu, vlastně původní japonský název Godzilly. Jejich styl, respektive jejich metal, bývá označován řadou přívlastků, jako třeba dead groove, trash, technical nebo progress. Do nějakých hudebních detailů se ale v tomhle případě moc pouštět nechci. Snad jen sám za sebe musím říct, že se mi u kapely líbí hlavně umění a nápaditost kytarových partů i výborná rytmika. A mnohem méně už celkem tuctový, chrochtavý vokál, hlavně na starších nahrávkách. Ale i to se dost změnilo k lepšímu na předposledním šestém řadovém albu Magma z roku 2016, které bylo, řekl bych, do té doby asi tím nejlepším, co kapela předvedla. A vyneslo jí i dvě nominace na Grammy. Před časem jsme z něj i jednu skladbičku poslouchali. Přesto si troufnu říct, že letošní novinka, sedmá řadovka s názvem Fortitude, je ještě lepší. Takže jsem si řekl, že se u ní můžeme zastavit hned na třikrát. Nejprve Amazonia.

Gojira. Myslím, že jsem toho před chvílí namluvil až dost, tak si dejme hned další ukázku z posledního alba nazvaného Fortitude. Tahle se jmenuje Hold On.

pokud vím, tak v letech 2017 a 2018 se gožira na českých pódiích objevila. Ale nějaký čas jsou v plánu další dva koncerty. Konkrétně 25. ledna v Karlínském fóru a v květnu pak dvakrát odložený koncert se skupinou Korn v Tipsport aréně. Tenhle podzim má jinak vyhrazený hlavně pro štace na americkém kontinentě. Z onoho posledního alba tady mám ještě The Chant, kde se opakuje motiv z akustické titulní dvouminutovky Fortitude.

dozněla francouzská Gojira. A protože nám dnes chvilka času zbývá, tak něco přidám. A ty stylové šuplíky zkusím zase trochu prostřídat. Koncem roku 2014 se v dalším krásném jihofrancouzském městě Albi zrodilo duo Stamb. Už ve svém názvu nese i příjmení svého hlavního protagonisty, kterým je Ju Stamb. No a jeho partnerkou je pak zpěvačka Gail Charlton. Nějaký čas to zkoušeli i v triu s kytaristou, ale to byla jen dočasná záležitost. Pravdou nicméně je, že na pódium si sebou berou často rockovou kapelu, a když ne, tak aspoň automatického bubeníka. Jejich muzika je někde mezi rockem, popem a šansonem, a nebo možná s hudebněnou poezií, ale nějak víc si to netroufnu rozebírat. Nejlépe je asi zkusit nějakou jejich živou prezentaci. V poslední době vystupují s novým projektem nazvaným Memories on Frisch, a to už zase v rozšířené sestavě. Jedinou vydanou velkou deskou ale nejspíš stále zůstává album A Sens Voyage z roku 2016. V ukázce Carnaval Carnivore z téhle desky sice uslyšíme jen mužský hlas, ale snad nevadí. To bude pro dnešek všechno a já už jen připomenu, že všechny starší díly pořadu jsou vám k dispozici na webu našeho rádia. Od mikrofonu se loučí a na příště se těší František Vich.

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
3: A Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
5: V dnešním světě komputerů,
6: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
7: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
6: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
7: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
8: Sponzor pořadu.

Ladíš Color Music Radio a posloucháš Mixdown Offline. Funky, disco, house, hip-hop, soul a další hudební styly v non-stop music mixu, to je hudební týdeník Mixdown. Mixdown najdeš k poslechu i na webu radiocolor.cz v sekci podcast a na facebookových stránkách pořadu.

jsi v polovině naší klubové jízdy Mixdown Offline na Color Music Radio. Na programu je ještě spousty muziky a tu ti k poslechu, ale i k tanci mixuje Aleš Konopka. Přejeme ti dobrou náladu, fajn poslech a kolorový

0: Ciao, peoples. Tati Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show.
1: The Ride by Chuck Diesel.
0: Posloke Radio. Kazdi Utari. Starstek. Stritek. Chetwertek. Chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Otspiji. Do Shesti. Na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio. Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
2: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosa podcastu na webu radiokolor.cz.
4: Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Cool and the Gang?
5: Hi, Ronald Reagan.
6: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
6: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
7: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
4: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

Ahoj, moji milí. No tak buď po 8. nebo po 10. To je jasný. ACX American Country Express startuje. Moc vás zdravím, zdraví vás Martin Svátek. Buď tedy ve 20 v neděli, anebo v sobotu v 10 na Color Music Radio, to je jasný. A taky na rádiích Sázava Americana. No a 2 hodiny country muziky před náma, takže pokud máte rádi country muziku a chcete se dozvědět o tom, co se děje právě v současné country muzice, a taky byste se chtěli něco dozvědět i o historii, o té novodobé historii country muziky, no tak určitě na Color Music Radio je takový pořad a ten se právě rozjíždí.

jeden z těch úspěšných zpěváků v Americe, samozřejmě John Party, tohle věc, která se jmenuje Friday Night Heartbreaker. No teď je z Kanady, tenhle boy, ten se jmenuje Chase Kessner. Úspěšná věc v Kanadě jmenuje

Don't Tell My Mama. Tohle je Chase Kessner. No, v kanadském žebříčku už se stupná tendence. Dostal se, myslím, do první dvacítky. No a jinak teď už novinka v první 60 těch nejhranějších pesek v Americe, co se týče country muziky samozřejmě. Tohle je nový Mitchell Timpani, potěšila mě tady jeho novinka. Věc krásná, ne?

Tak, tohle je zpěvák, jmenuje se Hunter Hayes. Druhý týden co vám hrál věc, která se jmenovala Madness. Tohle ještě starší věc od něj, Yesterday's Song. Parádní záležitost. Tohle totiž vám představím jedno z alb. Mám tady pro vás, mám tady dvě skvělý alba, které za to stojí. A tím druhým albem, který vám představím později, to je album od Chrisa Younga, tedy Chris Young vydal album I Didn't Come Here To Leave. To je parádní deska, těším se na to, ale teď tedy Corey Kent taky vydal skvělou desku, jmenuje se Heartland Rock and Roll, tak boy, odklepeš to, nebo? Tak, co je s tím? No pojď. No podobným rytmu ještě. Tady je Corey Kent, jeho skvělá deska, první ukázka. No a tato ukázka je hned úvodní z tohohle

ta úvodní věc, kterou si představujeme z ABBA Heartland Rock and Roll. Tohle to je tedy Corey Kent a ukázka, která se jmenuje Motorbike. Další věc. Muscle Thinking, je to tak? Ještě?

to víte, tak v Americe v tom žebříčku těch Alp Country, tak tohle věc se objevuje někdy kolem toho 47. místa pod album. Ale single z tohle alba má velký úspěchy. Hodně se hraje v rádích teďka, v country rádích. Tohle je tady aktuální single z tohle alba. Corey Kent, jinak věc, která se jmenuje Empty Words.

teď je tedy Corrie Kent, ze kterého jsme si hráli. Tohle je jeho aktuální single Empty Words z alba Heartland Rock and Roll. No a tady je poslední věc, kterou vám nabídnu. Don't Stop Now. Taky pěkná záležitost a poslední ukázka z tohle alba Heartland Rock and Roll. Já mám dneska dost. Proč se mi taky jako blbě mluví? Můžu pořádně otevřít hubu nebo co? Heartland Rock and Roll album Don't Stop Now, tohle je

Toto je zpěvačka Jordana Bryant. Já jsem narazil na ní nedávno. Docela mě baví tyhle dvě věci. Jsou tam i další na tomhle albu dobrý ukázky, třeba příště. No a teď už samozřejmě nový album vydává i Luke Bryan, tohle je společně s Lukem Combsem, oba Lukové tedy. Tahle věc má také úspěch. Finders, Keepers.

nová deska tady toho zpěváka Luke Bryan, Signs. No, já jsem si projížděl tak jako zběžně tohle album. No zatím mě tam nic jako z těch nových věcí nezaujalo. Uvidíme, co bude dál. Teď už je tady dvojice Della Smith a Sean Austin. Tohle věc, která se jmenuje Day After Day. Posloucháte ACX. To je jasná věc. American Country X.

No tak tohleto je zpěvačka Taylor Ray. V Kanadě má úspěch tato věc, no, tedy zatím moc ne, ale doufám, že asi, nebo doufám, že mít bude, protože je to pecka, zatím asi 43. pozice v Kanadě, tak to je Taylor Ray. A teď už, co tady máme? Jo, ještě v podobném rytmu jedna věc, tady je novej Jordan Davis. Zajímavý sound, věc, která se jmenuje

Zajímavá věc, tohle je nový Jordan Davis. Před chvilkou Messi, teď Mess. No a teď už se podíváme na další album. Album, který se jmenuje I

Chris Young. No stále fresh, stále mladej. No to je jasný, prostě jde mu to dobře, je to skvělá deska. 17 věcí na tomhle albu udělalo mi velkou radost, tohle ten komplet. Jinak nabídnu vám teda další ukázky z tohle alba, tahle další, tu jsem ještě nehrál. Jmenuje se Good As Yours. To je další ukázka z alba, novýho alba od Chrise Young.

Good as Yours, takhle Chris Young z jeho alba I Didn't Come Here to Leave. No a další ukázku tady máme společně se zpěvákem, který se jmenuje Brilliant. Takže Chris Young a taky Brilliant, If You Were Lucky. To je jeden ze singlů, taky z alba.

Chris Young a taky Brilliant. Věc, která se jmenuje If You Were Lucky. And if you're lucky, she'll love you too. No jinak poslední věc z tohoto alba, kterou vám nabídnu, tedy z alba I Didn't Come Here to Leave. Tohle je Chris Young a ukázka, samozřejmě jeden slow jam, country slow jam. Just Keep Living. No to je tady poslední ukázka z tohoto alba, který přines v roce 2026 Chris

Ano, to je novej Kenny Chesney. On vydal i novou desku, já ji zatím nemám. Tohle je úplně aktuální single z tohoto alba. Ukázka, která uzavírá první vysílací hodinu ICX, American Country Express. Za chvilku jsem zpátky. Tak za chvilku, nebo teď je tedy pozvánkový break, no a v druhý vysílací hodině třeba i nějaká starší country muzika. Uvidíme. Každopádně za chvíli, jak jsem říkal, jsem zpátky. Zatím čus.

0: Music Radio.
1: Sex Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: podporuje Repre Four Seasons.
1: Chalo Music Radio a Martin Svátek.
2: Je to tak, druhá vysílací hodina se rozjíždí. Zdravím vás, ACX American Country Express. Dneska se mi zdá, že nejsou mě ve formě, co se týče toho v uvozovkách moderování. No tak to nevadí, hlavně je muzika, ne? Já myslím, to je důležitý, i když v rádiu přeci jenom to mluvené slovo je taky dost podstatný. Tak za mě třeba teďka bude mluvit Josh Stump. Věc, která se jmenuje Johnny Walker, Back to Me. To je první věc v druhý vysílací hodině ACX. Zdravím vás.

Kanady. Postupující pořád ukázka. Josh Stump. Johnny Walker, Back to Me. No tady další ukázka a to už je Tucker Wetmore. Ukázka, která se jmenuje Break First.

Moje oblíbená věc, Love is Blind, Ian Munzik. Baby, love is blind. No jinak teď už trošku starší muzika, tohle jsou Old Dominion. Jejich hodně úspěšná věc, která se jmenuje

je taková country popová věc. Jsem si vzpomněl, tohle Keith Urban a taky Carrie Underwood. The Fighter. Posloucháte ACX.

album z roku 2008, album, který se jmenuje Learn to Live. Toto je samozřejmě Darius Rucker. Třetí single z tohle alba, jestli se nepletu, History in the Making. Já když si působil v kapele Hootie and the Blowfish, taky hodně úspěšná grupa v Americe. No co bylo hodně úspěšný, to je tato věc z roku 99, tohle je Toby Keith. How Do You Like Me Now, tak se jmenuje celá deska. Tenhle single byl několik týdnů na prvním místě, snad 5 týdnů, jestli si dobře vybavuju.

Wilson a taky Midland, věc, která je teď docela dost úspěšná v Kanadě. No a tyhle ty, jak Jade, tak i Midland, tato vokální grupa mají rádi 90-kový country. Pojďme si zahrát jednu věc z poloviny 90. Myslím, nějak 96. to může být rok. Má zvláštní jméno Tracy a navíc ještě Bird. I'm from the country.

0: tak rozhodně veselá věc, pěkná melodie. I'm from the country. Tohle je Tracy Byrd. No a bych to nějak uzavřel, tenhle flashback. Podíváme se do roku 91. Jeden love song mám tady pro vás. Rope in the Wind, tak se jmenuje album. Neskutečně úspěšný umělec na začátku 90. let, to byl Garth Brooks. Skvělá věc tohleto, která se jmenuje What She's Doing Now. Tak tohle je skvělý Garth.
1: Last time I saw her, it was turning colder.

Langley ještě z doby, kdy vůbec nebyla tak známá, jako je teď. Paint the Town Blue, to je z jejího alba z roku 2024. A to je samozřejmě ukázka, která nebyla tak hraná, známá, ale mně se hrozně líbila už tenkrát. Pořád je to parádní věc. Tak, takový klídeček, tohle je Scotty McCreary. Skvělý téma na tu kytaru. Skvělou atmosféru má tato ukázka.

hodně úspěšný zpěvák v Americe, Scotty McCreery, Fall of Summer. No totiž Raylin. Tahle věc se neměla nějak zvlášť velký úspěch, ale mě se vždycky líbila. Tailgates, Raylin.

tohle to jsou Parmalee. How do I let you go? No si už poslední dvě věci, jedna taková rocková country balada. Zpěvák, který se jmenuje Warren Zanders, taky vydal album.

No, aby se to všechno stíhali, toto už je závěr. Já jsem vám hrál na začátku Mitchella Tempanyho. Jeho nová věc Ain't My Problem, tohle je druhý single béčkovej. Gone Like That. Taky není špatný. A to už je závěr. Poslední věc ode mě pro vás. Tohle je Mitchell Tempany.

mi to líto, mají milí, trošičku to seknu, ale příští týden vám ji určitě pustím, je dobrý. Mitchell Tempany, dneska mi to hodně bavilo, tak jsem trošku zapomněl na čas. No takže to se vymstilo Mitchellovi, tak příště. A s váma se taky rád příště zase potkám. Teď už konec, ACX v neděli ve 20, v sobotu v 10. Mějte se krásně, ať je fajn. A my se můžeme slyšet v pravidelném vysílání od pondělí do pátku. Holiday Edition po 10. hodině raní. Zatím čus.

Příjemný dobrý večer na vlnách Color Music Radio. Vás zdraví Lukáš Kolíbal a Bob Marley s kapelou The Wailers. V premiéře tentokrát je v neděli, krátce po 22. hodině. Máme 20. září 2026. Aspoň tady našeho západňáckého letopočtu, protože v Etiopii minulý týden slavili rok 2019. Taková zajímavost. To bylo 11. září, by the way, když svět vzpomínal na události v New Yorku a zároveň reggae svět vzpomínal mimo jiné na odchod Petra Toše předčasnej a nebo taky na odchod Toots Hiberta z kapely Toots and the Maytals. Nicméně já jsem dnes sliboval na sociálních sítích, že dnes pozbuzení z poslední letní reggae speciál na Coloru, protože podzim už je za dveřmi, a tak jsem se koukal po různých tématech, které by dnes večer mohly zaznít. Nicméně, proč začínám s Bobem, je velmi prozaický důvod, a to, že v roce 1980, konkrétně 23. září, proběhl úplně poslední koncert Boba Marleyho s kapelou The Wailers, a to bylo v

Bob Marley and the Wailers, poslední společný koncert, který se uskutečnil 23. září 1989 vedle Stanley Theater. Dnes je to Benetton Center v Pittsburghu v Pensylvánii v rámci turné k albu Uprising. Kapela tehdy odehrála se hodně silný 90-minutový set, než zhoršující se zdravotní stav Boba Marleyho donutil zbytek turné zrušit. Marley mu 3 dny před tímhle koncertem lékař diagnostikoval, že se mu rakovina dostala do mozku a tak ho to docela sejmulo, samozřejmě logicky. A vlastně 11. května 1981 opustil hmotný rozměry, když to zkoušeli všelijak ozařovat. A na tady tomhletom koncertu už Bob byl s tímhletím vědomým, s tímhletím verdiktem lékařským. A kapela, teď nevím, jestli se to dozvěděla před koncertem nebo po koncertu, nicméně to bylo hodně heavy a jsou různý příběhy kolem toho, co všechno se tam dělo. A jak vám takhle jsem zahrál jenom ty úvodní 2 songy, úplně to cítím, husina na obou rukou a říkám si, to je možná dobrý příspěvek vám pustit další album týdne, což je pořad, který pro vás provozuju vždycky v neděli a ve středu v repríze, to znamená jedna premiéra týdně a tentokrát tam jsou Earth, Wind and Fire a na ty právě dobře může navázat v příštím týdnu Bob Marley s The Wailers a tady tenhle ten živák v celý svý dílce, takže pak si můžete pustit v neděli od 13. hodiny a nebo ve středu od 20. Nicméně, abych nepředbíhal teď zpátky teda k tady tomhle momentu, k silnému koncertu, jehož výročí můžeme dnes vzpomenout 36 let poté. No a na pódiu s ním byl samozřejmě baskytarista Stone Family Memberet a jeho brácha Carlton u bicích, Junior Marvin u solový kytary a s tím druhým kytaristou byla Alan Dessen u kláves, Tyrone Downey a Earl Wyalindo a na perkuse Alvin Cico Peterson a nesmím zapomenout na doprovodní vokály samozřejmě iTrees, Rita Marley, Marcia Griffiths a Judy Mowat. Tak tolik na úvod a dnešního Jam Music Reggae Session, kde bychom mohli následovat s celým tím koncertem, ale jak jsem sliboval předtím, rád bych vám poslal pozitivní energii skrze éter, právě protože začíná podzim, protože lidi přepadá trošku nálada z toho konce léta všelijaká a tak bych rád to věnoval tu dnešní session upliftment, neboli povzbuzení a rád bych teda začal tématem oslav tohoto týdne, protože pár důležitých postav z reggae scény, který tento týden, nebo ten nadcházející týden budou slavit narozeniny a tak bych rád vzpomněl jejich muziku. A tím prvním z nich, který bych rád vzpomněl, je jamajský rastaman, který se říká Tristan Palma. Takže právě teď a tady jeho věc jménem Joka Smoka. Posloucháte Color Music Radio a od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal a přeju příjemný poslech. Ideálně volume doprava. A poroštujte trochu ty basy. Ať to hezky fouká.

0: Büyük çığımındayız. Aha, Tristan Palma, ten bude mít narozeniny za pár dnů. Pár zajímavostí o něm, protože takhle spousta lidí, když se řekne reggae, tak řeknou jo, jo, jo, Bob Marley. A tím dokončí. Možná ještě vzpomenou Jojo Band, nebo kdo ví, ještě možná jedno jméno, Inner Circle třeba, ale těch reggae muzikantů je na Jamajce tisíce, po světě další tisíce, desítky tisíc možná. Ten žánr je z mýho pohledu stále velmi živej, aktuální a vibruje conscious music ve své originalitě, ve svém původu a samozřejmě rozšířil svoji podobu, někde je víc elektronický, někde je víc akustický, někde je víc zaměřený na nějaký témata a tak dál. Ale ta pestrost je pro mě už přes 20 let velmi fascinující a tak vám chci rozširovat obzory o tom, co všechno je reggae music. A nebo i vzpomenout nějaký jména třeba, o kterých jste nikdy neslyšeli. A možná Tristan Palmer je jeden z nich, tak něco málo k tomu. Tristan je zpěvák, producent a muž, jehož kariéra odstartovala zajímavým způsobem. Právě hned vlastně se potkal právě s králem žánru Bobem Marleym. Psal se rok 1979 a na Jamajce se konal ostře sledovaný koncert na památku politického aktivisty Claudieho Masopa. Hlavní hvězdou tehdy byl samozřejmě Bob Marley, jenže tenhle večer měl ještě jednoho nečekaného hrdinu a tím byl právě 17-letý Tristan Palma, který tehdy vystoupil na pódiu a svým suverénním výkonem doslova uhranul publikum i hudební kritiky. Tento moment ho přes noc katapultoval mezi špičku reggae music. Psal se rok 1979. Na začátku 80. let už Palma válcoval jamajský hitparády a v top 40 měl v jednu chvíli neuvěřitelných 9 songů najednou. Pokud byste měli do éteru pustit jeho nejzásadnější věci, hledejte tracky jako Entertainment nebo právě Joka Smoka z roku 1982, kterou jsme si zahráli teďka a kterou třeba britská BBC dodnes označuje za jeden z vrcholů zlatý éry reggae. To by mě zajímalo, jestli tenhle ten ganja song i hrajou. Není to ale jenom hlas za mikrofonem. Tristan si později vybudoval vlastní studio Star Creation a začal pomáhat produkovat i dalším. Mimo jiné stál u zrodu kariéry tehdejší dětské hvězdy a později krále dancehallu Beanimana. Palma i zkrátka tichým architektem jamajského zvuku, kterého se vyplatí znát. Tak tolik jedna první mini profil a já jsem našel ještě jeden song od Tristana tady ve spolupráci s Lucianem. A z jeho alba Revelation Time z roku 2006 a hned v tom úvodním songu právě hostuje Tristan Palma, takže Luciano a Tristan Palma dohromady a je to zpráva pro nějakého ministra, protože ten song se jmenuje Mr. Minister, Please.
1: Attention all security, just uncovered a plot for the eradication of the plantation and this requires your immediate attention.

Luciano, přezdívaný taky The Messenger, myslím vlastním jménem se jmenuje Jupiter McClymont, velká legenda, samozřejmě jamajský roots and culture scény, Rastaman, který nahrává už od 90. let a začínal u labelu Exterminator, stejně jako mnoho dalších, včetně třeba Sizzly nebo Morgan Heritage, nebo Capleton, tam nahrál i zásadních věcí, Malači, Turbulence, spousty, ten seznam je dlouhatánský, takže vzpomínka na šéfa tady tohohle labelu, Filipa Fatise Burela, který mimochodem kdysi dávno navštívil Prahu společně se Sizzlou. Nicméně, když už jsme si zahrali Luciana s Tristanem Palmou, tak dáme ještě jeden song od Luciana ve spolupráci s Capletonem, protože na mě dnes vyskočilo video, že Luciano a Capleton mají společný koncert. Společný koncert v Londýně v O2 Academy Brixton London, a to sice dnes v neděli večer. Je tady totiž malý turné, který se jmenuje Heights of Fire UK Tour, neboli Výšky ohně, který dalo dohromady právě Capleton a Luciana, který se znají už z těchto těch časů 90. let Exterminator, kde tehdy spolupracoval taky saxofonista a producent Dean Fraser, a což bylo velmi zásadní období, aspoň z mýho pohledu, pro jamajskou scénu, kdy se od digitální produkce začalo zase ustupovat a začali vystupovat do popředí hlavně živí muzikanti a taky conscious music, roots and culture, jakožto esence reggae music. No a takže Capleton, který letos vydal velmi zajímavý nový album, a Luciano, který je neustále tvořivý dodnes, tak jsou na společném miniturné po Velké Británii. Promotéři tu show inzerujou hesly The Prophet and The Messenger, neboli prorok a posel. A ve čtvrtek hráli v Bristolu, teď v sobotu v Birminghamu a v neděli večer 20. to znamená dnes večer v Brixton, London. Tak je několik songů, který společně nahráli, a jedním z nich je právě ta úplně nejstarší klasika z času Exterminator, která se jmenuje Ja Kingdom. Posloucháte Color Music Radio, Ja Music Reggae Session s Admirálem Kolíbalem. Přeju vám příjemný večer a příjemný poslech.

minimálně o 25 let tohleto věc vypustili Zion i Kings ve spolupráci s Jesse Royalem, jmenuje se Give Thanks. A vypozvala takovou dobu z Brady.

Bakabaka Pyramid společně tuším s brazilským kytaristou, který se říká Barrio. Předtím to byl jeho Breda from Another Mother, Jesse Royal, ve spolupráci se Zion Kings, který je vřele doporučuju taky vaší pozornosti, protože produkují velmi zajímavé desky, spolupracují s mnoha jamajskými interpretama, přestože základnu mají na ostrově, na panenských ostrovech Virgin Islands, kde odkud pocházejí, a tak traverzují mezi Virgin Islands a Spojenými státy, a zároveň ale samozřejmě spolupracují s Jamajkou a s mnoha dalšími, třeba i s Markusem Gádem z Nové Kaledonie a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ve svém studiu nahrávali třeba několik alb legendárního projektu Vona Benjamina a Kaje Beka, který předtím měl projekt Midnight a tak dále. Takže scéna Virgin Islands vřele doporučuju, protože je taková hodně meditativní, hodně klidná, vlastně dejme tomu v porovnání s tím jamajským ohněm, a každý ten ostrov má si svoji velmi speciální energii. Já jsem chtěl ale teďka zahrát, když už jsme si zahráli od Kabaky jeden single, který vyšel tuším, že letos na jaře, tak bych zároveň chtěl vzpomenout, že vydal úplně nový album, poslední srpnový pátek. Už jsme si z něho tady nějaký kousky hráli a ta deska je hodně dobrá, speciálně pokud vás baví kombinace reggae hip-hop, tak si myslím, že tuto desku byste si hodně užili. Podívám se, jestli ji tady mám teďka v dosahu, anebo ne. Proč bychom si s ním něco mohli zahrát? Je to už třetí spolupráce s Damienem Marlim, který je vlastně hlavním producentem a na jehož labelu Ghetto Youth International, což je vlastně Marliovic současný label, tak ta deska vyšla, už třetí za sebou, a za tu předchozí Dee Colin si Kabaka s Damianem odnesli Grammy za reggae album roku. Tak jsem zvědavý, jak na tom bude tohle album, který se jmenuje Rebel Music The Lyrics Tape, který je vlastně trošku něco mezi EPčkem a celým albem. Já bych ho klidně nominoval, jenom zároveň mám to vědomí toho, kolik neuvěřitelné muziky v těch posledních 12 měsících vyšlo. Takže konkurence veliká, ale uvidíme. Každopádně teď bych vám rád něco z té desky zahrál a uvidíme, jestli se nám to pustí, protože jedeme opravdu live and direct. Je takhle v neděli v noci.

intenzivní začátek nový desky Kavaka Pyramida song jménem Stand Firm, který mimochodem hostuje Pressure Bass Pipe, což je velký hlas právě z Virgin Islands, od kterého si za chviličku dáme taky jeho vlastní single jménem Beautiful Day, ale ještě předtím od Kabaky v druhé části toho alba najdete i tady ten krásný love song. Oh, lovers get ready. Skibli bang, I couldn't live without, I couldn't sleep without my baby.

0: Classic Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Jo, tak to byl Pressure Bass Pipe s jménem A Beautiful Day, který můžete najít online, taky hezký videoklip. S přáním toho, ať to pondělí je pro vás krásný den, anebo možná posloucháte v úterý večer, tak ať středa, každý den, every day can be a blessed day. Sliboval jsem online taky, že si pustíme něco z nového alba, který posvětil do světa Anthony B. Keith Blair, jamajský, vlastně legenda jamajský scény, který ale už žije pěkných pár let všude možně po světě, svýho času dokonce žil i v Polsku a taky v Rakousku. Nicméně teď je někde v Americe a minulý týden vydal nový album, který se jmenuje World of Love, Svět lásky. Čímž to nedělá, že nevidí, co se děje ve světě, ale právě proto posílá do světa skrze svoji muziku více lásky. Na té desce hostujou Gentleman, Queen Omega a taky Mo Calamity a v jednom songu tam je taky Suga a Jazzwad. A my se ale dáváme nejprve song jménem Good Music, protože reggae is a good music, is uplifting music, rebel music. Dejte vidět, jak se vám to líbí. Instagram Color Music Radio snad znáte. A případně můj Admirál Kolíbal a nebo toho mýho celého reggae světa je jammusic.net. Budu rád, když se připojíte a případně klidně napíšete pár řádek, co vy říkáte na tuto good music.

Jo, Anto Dibi a Suga a Just What k tomu. Mimochodem, myslím, že tam vysamplovali Shaggyho, ne? Jeho starý love song. Jo, i takhle se dá recyklovat a zároveň z toho tvořit něco novýho. Ještě jedna ukázka z nový desky World of Love, Anthony V, právě teď song jménem Wake Up.

Jo, Anthony B. Baví, nová deska, objevuju postupně. První song totiž, ten úplně první song, který jsem dneska nehrál, kterým to album otvírá, je takovej Coco Mambo. Já jsem si říkal, co to je, ne? Ale když se zaposloucháte potom postupně i do těch dalších songů, tak vám dojde celý ten koncept. A zmiňoval jsem, že se tam objevuje taky Queen Omega. Queen Omega vypustila teď ve spolupráci Greatest Friends úplně brand new single, který si dáváme právě teď. Jmenuje se Spiritual War. Takže taky žádný letní téma, ale i na nějaký letní songy za chvilku dojde, ale reggae music je v první řadě taky ghetto music a rebel music odkazující se k tomu, co se děje ve světě, takže velmi tematický song a la Queen Omega teď a tady na koloru Jamuzik Reggae Session.

Yes, Mr. Unstoppable, doktor Curry, stále ve hře a teď před pár dny, možná týdnem nebo dvěma, se objevil v české televizi i dokument Curry Era, který představuje doktora Curryho širšímu publiku. Samozřejmě legenda domácí scény, a který se zúčastnil mnoha nejrůznějších projektů. Aktuálně je součástí Neverish, ale zároveň nahrává i solově. Tenhle ten song je, pokud vím, jeho novinka, která se jmenuje Unstoppable. Produkoval to Kokoman pod jménem Coco Jamin. Jmenuje se samozřejmě Unstoppable. A je to zároveň pozvánka na koncert Neverish, jejich projektu Dr. Curry, Kokoman a Messenger a Selector Baudric, který proběhne teď už o nejbližším pátku večer před Crossem, takže ještě možnost dát open air.

celý, to bude už tento pátek před krosem. V krosu potom jsme si nedávno potvrdili 29. října pro naší bandu Urban Bushman, která vstala z popela. A společně s námi tam vystoupí taky Rising Spirits Trio. To si zapište někam za uši, čtvrtek 29. října. Na další akce

Posloucháte Color Music Radio, kdo posloucháte v premiéře, tak je 23 hodin 26 minut. To znamená, že máme za sebou hodinu a půl, necelou, a ještě půl hodinu před námi. A my jsme se tak začali trošku opírat o novinky. Tak tímhletím směrem půjdeme i dál, ale ještě předtím jsem chtěl vzpomenout ještě jednu postavu, která žel už není mezi námi a měla by o nadcházejícím týdnu narozeniny. A myslím, že je velmi důležitý ho zmínit, jak jsme si tak říkali, že rozšiřujeme obzory o důležitý jména z reggae světa, protože ten pán, tomu se přezdívá The Originator, jeden z prvních DJs v tom jamajském slova smyslu, to znamená, že toastovali do písní přes třeba původní instrumentálky nebo tabový verze, a právě jedním z těch úplně prvních DJs, který takhle vzali mikrofon a hlásili přes ty verze, je Daddy Euro. A právě ten by teď v tomhletom novém týdnu oslavil narozeniny. Tak malinko si povíme i o něm více, jenom tady hledám, co vám pustíme. Já ho nenajdu totiž pod U, ale najdu ho pod D, protože on je fakt Daddy s velkým D. Tak cokoliv, co zahraju od něho, je dobrý a pustíme jednu z těch novějších produkcí.

Takže starý rytmy, hodně starý rytmy a najednou tam neslyšíte ty původní sloky, ale přes ně právě toastuje Daddy Uroy. On žil v letech 1942 až 2021. A vlastně dá se bez přehánění říct, že to je jamajský praotec rapu a učitel všech DJs, King Daddy Uroy. Narodil se jako Edward Beckford v jamajském Jonestown 21. září 1942 do rodiny adventistů 7. dne. Jeho máma hrála v kostele na varhany, takže muzika byla doma určitě přítomná úplně od malička. Edward poprvé hlásil do mikrofonu už v roce 1961 u sound systému Dickies Dynamic Sound, což bylo v době, kdy se na ostrově hrálo rhythm and blues, mento, calypso a pomalu přicházelo ska. Byl inspirován staršími kolegy, jako byli Count Machuki nebo King Stitt, ale brzy rozvinul hlášení svým velmi kreativním způsobem do vyšší ligy. Brzy vynikal jako skvělý řečník a stal se taky výborným průvodcem tanečních akcí po Kingstonu, kde nejen hlásil intra, co se zrovna hraje, ale rovnou písničku doplňoval vlastními hláškami i rozsáhlejšími texty a melodiemi. A právě u sound systému je poprvé slyšel i John Holt, tehdy to byl zpěvák Dee Paragons, a to zrovna, když Uroy to justoval přes nahrávky od labelu Treasure Isle. John se o tom pak hned zmínil majiteli vydavatelství, Dukeovi Reedovi, a ten si Roye pozval do svého studia. V roce 1970 tak u něj vznikly první tři velké hity Uroye, známé klasiky Wake the Town and Tell the People, Rule the Nation, a nebo song Were You the Ball, v kterém se dělilo mikrofon právě s Johnem Holtem. Bylo to tehdy, jako by se narodila nová Jamajka, vyprávěl později Dennis Al Capone, jeden z toasterů, kteří se u Uroye inspirovali. Najednou o nás DJs začali pečovat jako o bohy. A tak trošku modernější produkce Sharper Than Joe Frazier. Daddy Uroy, mini tribut. Posloucháte Color Music Radio, Jam Music Reggae Session. A vzpomínáme Uroye, protože teď 21. by měl narozeniny.

0: You know what I mean?
1: Yes, we know what you mean. To byl Daddy Uroy a až v průběhu toho songu mi došlo vlastně, kterýho Joe Frazera, on to myslí, Matt Profesora, protože podle toho zvuku, podle toho dabování toho zvuku mi došlo, aha, to je ze studia Ariwa. Tak to byl Daddy Uroy, myslím, že vydali spolu minimálně jedno celý album a vzpomínka na Uroje, který by teď 21. oslavil, jak se říká, na Jamajce Earth Strong. Tak teď už nejvyšší čas pokračovat v novinkách. Mám tady novýho Sizzlu, Romaina Virga, Rhythm Manem I Shall Be Released, taky nový song, duet Steven Marley a Beanie Man, anebo Richie Spice a Mr. G. Ale ještě předtím, nebojte, nebudu pouštět něco jiného, ale mám tady hlášení, že o nadcházejícím v nadcházejícím týdnu máte možnost několika zajímavých akcí, na který tady mám tip. Všechny tři se shodou okolností odehrajou v Praze. Jedno je DAPFX, samozřejmě australský experimentátor, beatboxer a hudební producent, zpěvák taky, který se poslední roky hodně inspiruje na Jamajce, i tam byl, nahrával spousty tapletů právě na svoje instrumentálky, který celý udělal hlasem a takhle spolupracoval s Capetonem, s Janine, s Kabaka Pyramidem a s mnoha dalšíma. Pokud neznáte, vřele doporučuji, na YouTube najdete pod DAPFXem spousty zajímavých věcí z Jamajky. Tak ten bude 26. září před Cross Clubem v rámci 25. výročí tohohle kultovního klubu v Holešovicích, Cross Club, a 26. září, pozor, pozor, akce začíná už odpoledne v 16 hodin, tak kdo máte chuť, tak nepropásněte. No a stejný den potom večer, potom v Lucerna Music Baru, taky docela vlastně early gig, myslím, že od 7 od večera, vystoupí velmi zajímavý mongolský hip-hop, pánové, který vypadají na lídry mongolského hiphopu, tak tip pro vás, B. Tamir, Mad B, One Shrell a Hoy Dai představí produkci labelu Matsway Records, který je prej hodně v topu, co se týká mongolské scény. A tak to je malinká odbočka k hiphopu a potom mám pro vás ještě tip na bashment, kde se bude potkávat dancehall a R&B hiphop s jedním z nejlepších selektorů, který tady u nás v Praze jsou, a to je z mýho pohledu malijský nebo západoafrický selektor Amadu, vlastně jménem, který v Praze žije už typuju tak 25-30 let, možná i déle. Tak ten má pravidelný soboty teďka v prostoru jménem My Place. To znamená, teďka 26. září je nejbližší příležitost a tam ty akce začínají až o 23. A prostor najdete Our Place Music Club Prokopova 18 v Praze na Žižkově. Tak tolik tipy pro nadcházející týden, co se týká říjnových akcí, tak aspoň malá vyhlídka. Ještě jsem vlastně, ještě jednou možná dobrý zmínit, v pátek v Krosu už zmiňovaný Nevereš, doktor Kari Kokoman a Messenger a spolu s nimi doprovodný zpěvačky z G-Appeals a další vzácný hosté. To bude v pátek a v sobotu tam potom DAPFX před Krosem. Výhledově potom 1. října Toasters na Strahovský sedmičce a 8. října Dub Pistols za doprovodu Zoo Blasters, nebo který budou přeskakovat, a selektorem večera bude Yukimura. Tolik pro začátek října a potom ještě jednou teda zopakuju 29. října Urban Bushman a Rising Spirits Trio v Krosu. To je čerstvě potvrzená záležitost, kterou budeme zveřejňovat teďka až v nadcházejícím týdnu. Tak tolik kulturní servis pro Prahu. Pokud máte nějaký tipy z vašich měst, budu moc rád, když mi napíšete lukas@radiocolor.cz, případně zmiňovaný Instagram admiral Kolíbal nebo Color Music Radio a nebo jammusic.net. A teď už slíbený segment novinek a začínám tím velmi slibným duetem Steven Marley a Beanie Man dohromady, to znamená dvě obrovský jména, jeden z reggae světa, druhý z dancehallového světa a společný single se jmenuje Winning.

Oh gosh, to už je busy signál, který samozřejmě trenduje, velice hodně trenduje. Teď trošku zvolníme, Back to the Roots, novej, velmi zajímavý rhythm, na kterém spolupracovalo spousty velkých hlasů. Tohle je duet Christopher Martin a Jesse Royale.

Lady jménem I Shall Be Released, horká novinka. Tohle je Christopher Martin a Jesse Royal, nicméně ten rytm je narvaný fakt velmi zajímavýma jménama, tak ochutnejme další. Romain Virgo, hned na úvod té selekce a s

jsem se úplně zaposlouchal do toho, že normálně, když takhle hrajete rytm, tak dáte třeba sloku, refrén a hned další verzi, jenomže když vám zpívá Romain Virgo, který byl loni oceněn jako The Caribbean Reggae Artist of the Year, a ještě vzpomínám na dva nádherný koncerty, který nám nadělil v Praze, no tak je to úplně uneslo. No Substitute. Na tom rytmu najdete i další jména, jako je třeba Pinchers nebo jeho brácha Spanner Banner, a je tam taky Richie Spice, což jsou všechno bráchové, by the way. A tohle je duet taky, a společně s nimi tam Mr. G, a song se jmenuje Free Up.

Takže Brand New Rhythm I Shall Be Released, no říkám Brand New, protože to teďka vyšlo s mnoha zajímavýma současnýma jménama, nicméně samozřejmě pravděpodobně ty, kdo se pohybujete v reggae music, jste si říkali, to už jsem někde slyšel. Ano, samozřejmě reggae svět má některé instrumentálky hodně rád a neustále je recykluje v nových podobách s těma zpěvákama tý současný generace. Tenhle ten song má zajímavou historii, protože I Shall Be Released je song, který původně už v roce 1967 napsal Bob Dylan, který to nahrál se svojí kapelou během slavných sessions ve sklepě domu zvaného Big Pink. No a takže první verze se objevila na debutovém albu té skupiny v roce 1968. Do reggae to předělali The Heptones pro legendární studio One, to znamená Coxon Dot tam byl u mixážního a producentského pultu a právě tato specifická basová linka a rytmická struktura se stala základem pro klasický rhythm I Shall Be Released, který se takhle čas od času zopakuje. Namátkou bych mohl zmínit třeba verzi z roku 2002, kdy to tehdy naspívali Anthony B, Capleton, Admiral Tibet, Glenn Washington, Lady G, Luciano, Queen Africa a mnoho dalších. Tehdy to vyšlo v solidně velkým releaseu. Tony Rebel tam byl, třeba taky Sugar Minot dokonce, nebo Sizzla Kalanji. Právě Sizzla, od toho tady mám jednu úplně novou věc, kterou si dáme v rámci Brand New Releases. V premiéře máme 23 hodin 58 minut, to znamená, už dávno bylo 5 minut po 12. A brzy přichází čas se s vámi rozloučit a popřát vám dobrou noc a trochu se odpočinout před novým týdnem, protože hned v pravý poledne mě čeká polední menu a většinou takhle, když vysílám v noci reggae music, tak i to polední menu je tím hodně ovlivněn, tak budeme tam třeba pokračovat, teď vás ale čeká ještě novinka a la Sizzla Kalanji, od kterého jsem chtěl předtím zahrát něco z Exterminator. No ale, ale ještě jedna odbočka, chtěl jsem vám jenom ochutnat, jakže zní ta verze od Heptones.

Tak, ještě jedna novinka, kterou jsem vám moc chtěl zahrát. Jalil, mladý jamajský rastaman, který se svojí kapelou navštívili Prahu loni na naše pozvání a kterou dělali na poslední novinku dnešního Jam Music Reggae Session, slíbený Sizzla Kalanji. A u mikrofonu společně s ním Jazzana, Let the Music Play. Takže sice se s váma loučím, ale muzika samozřejmě na koloru poběží dál. Ještě tip pro vás, kdo chcete tenhle pořad poslouchat i v nějaký denní hodiny, tak se můžete stát předplatiteli na herohero.co/admiral Kolíbal. Za malý měsíční příspěvek pak můžete se ponořit do celého archivu, který už má x desítek záznamů. Poslouchat kdykoliv a zároveň být vlastně partnerem, podporovatelem tady tohoto pořadu, tak velký díky vám všem, kdo jste toho součástí. A special big ups taky pro Breda from Another Mother, Jirka Lehký. A brzký uzdravování skrze reggae terapii.

0: Color music.
1: The best music.